0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. Pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spojí k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno.
0: Sport.
3: Letošní velká cena České republiky v Brně přináší historickou změnu. MotoGP se na Masarykově okruhu vůbec poprvé nejede během letních prázdnin, ale už teď, ve třetím červnovém víkendu. Podle Petra Boháče z Autodromu Brno museli organizátoři kvůli dřívějšímu termínu přípravy o měsíc urychlit, ale vše perfektně zvládli. Obrovským lákadlem pro domácí fanoušky je český jezdec Filip Salač. Toho podle pořadatelů obrovský tlak domácího publika nežene do úzkých, ale naopak motivuje k lepším výkonům. Skvělou zprávou navíc je, že Brno má s MotoGP podepsaný 5letý kontrakt, takže prestižní světový šampionát má na Jižní Moravě svou budoucnost jistou. Tolik sport a my jedeme dál. Z redakce přejeme krásný víkend.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie Příběh hraček.
3: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
2: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Bazraketák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky. Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle party je dead režiséra Adama Kůse.
4: Proč tady cítím trávu?
2: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
4: To je Vláďa Polívka.
5: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
4: Polívka, ne!
2: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala Pavlíčka.
6: Ta Michalova kytara někdy šeptá, někdy křičí, někdy tě mlátí a někdy tě hladí. Je v ní tolik emocí a tolik radosti, ale i bolesti.
2: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu, a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
7: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
1: Nové Toy Story Příběh hraček se Žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisný dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš

0: Dnešní den.
1: Berani, zkuste skrotit svou horkou hlavu, býci, vypněte mobil a skočte si do bazénu. Blíženci, můžete poklábosit venku na sluníčku, ale nezapomínejte na pitný režim. Raci, nedělní slunovrat ve vás probudí touhu po romantice. Lvi, až půjdete na párty, tak si vemte stylové sluneční brýle. Pany, vy zase zaleste do stínu s vychlazeným drinkem. Váhy, letní mapy vám jako vždy ukážou tu správnou cestu. Štíři, o tomto víkendu si můžete dovolit docela luxusní zážitek.

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: fotbalové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v Parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
3: Městy Snáměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
4: Rádio Metropole.
5: Tvoje ráno.
4: Tvoje rádio.
5: Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie Příběh hraček.
3: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
2: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Bazraketák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky. Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle party je dead režiséra Adama Kůse.
4: Proč tady cítím trávu?
2: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
4: To je Vláďa Polívka.
5: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
2: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala Pavlíčka.
6: Ta Michalová kytara někdy šeptá, někdy křičí, někdy tě mlátí a někdy tě hladí. Je v ní tolik emocí a tolik radosti, ale i bolesti.
2: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu, a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
7: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
1: Nové Toy Story Příběh hraček se Žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisný dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. Pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno.
0: Sport.
2: Letošní velká cena České republiky v Brně přináší historickou změnu. MotoGP se na Masarykově okruhu vůbec poprvé nejede během letních prázdnin, ale už teď, ve třetím červnovém víkendu. Podle Petra Boháče z autodromu Brno museli organizátoři kvůli dřívějšímu termínu přípravy o měsíc urychlit, ale vše perfektně zvládli. Obrovským lákadlem pro domácí fanoušky je český jezdec Filip Salač. Toho podle pořadatelů obrovský tlak domácího publika nežene do úzkých, ale naopak motivuje k lepším výkonům. Skvělou zprávou navíc je, že Brno má s MotoGP podepsaný 5letý kontrakt, takže prestižní světový šampionát má na Jižní Moravě svou budoucnost jistou. Tolik sport a my jedeme dál. Z redakce přejeme krásný víkend.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Máme skvělou zprávu pro všechny, kteří vyhlíží nový týden a trošku jiné než tohle horké počasí. Od pondělí dostává vlna veder stopku a vystřídá jí stabilní příjemné léto. V pondělí teploty spadnou na lidských 26 až 30 stupňů Celsia. Po zbytek týdne se usadí kolem 25 stupňů Celsia. Přeháňky jenom ojediněle. Víme, jak bude. Víkend tropický, nový týden, potom s teplotami do 30 stupňů.
1: Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: den.
1: Beraním zkuste skrotit svou horkou hlavu, bíci vypněte mobil a skočte si do bazénu. Blíženci můžete poklábosit venku na sluníčku, ale nezapomínejte na pitný režim. Raci, nedělní slunovrat ve vás probudí touhu po romantice. Lvi, až půjdete na párty, tak si vemte stylové sluneční brýle. Pany, vy zase zaleste do stínu s vychlazeným drinkem. Váhy, letní mapy vám jako vždy ukážou tu správnou cestu. Štíři, o tomto víkendu si můžete dovolit docela luxusní zážitky. Střelci, vedro zažehne vaši pověstnou vášeň. Kozorozi, nové zážitky hledejte spíš někde v chládku. Vodnáři, udělejte si piknik a nechte se unášet letní pohodou. A co mi ryby? Nás prý láká noční koupání pod hvězdami. Tak to zní jako plán.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
3: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
4: Tohle je Radio Metropol.

0: Posloucháš Radio Metropole, tvůj fresh playlist na dnešek. Amerika, Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských stadionů. Tady je náš fotbalový infoservis, tak volume doprava.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Představte si, že máte stejné rodiče, ale na mistrovství světa ve fotbale kopete každý za jiný stát. No, to je skutečný gól pro rodinné sešlosti. Třeba bratři Williamsovi. Niko válí za Španělsko, ale Iñaki obléká dres Gany. Podobně to mají i bratři Sutarovi, kdy Harry kapitánuje Austrálii, zatímco John reprezentuje Skotsko. A co teprve nevlastní bráchové Broby a Lukasen? Brian Broby dává góly za Nizozemsko, Derek Lukasen zase brání za Ganu. Jsou tu ale i tací, jako bratři Bakuňové, kteří si splnili dětský sen a za Curaçao si zahráli spolu v jednom dresu. Zkrátka krev není voda, ale na trávníku jde občas rodina stranou. Ať už fandíte komukoliv, v jednom týmu jsme tady u nás na našich rádiových vlnách. Už za chvíli se těšíme na další hudební pecky.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy.
3: V Olomouci se právě otevřel jeden z největších archeologických depozitářů v Česku. Nová moderní budova ve Wittgensteinově ulici poslouží k odbornému výzkumu a bezpečnému uchování cenných sbírek z celé republiky. Celkově se do ní vejde úctyhodných 17 000 beden plných historických artefaktů.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Plavecký areál v Zábřehu se může pochlubit novou recyklační linkou, která mu pomáhá výrazně šetřit vodu i energii potřebnou na její ohřev. Vedení bazénu má ale s modernizací ještě ambicióznější plány. V budoucnu se tam totiž chtějí díky dalším chytrým řešením úplně zbavit závislosti na zemním plynu. Ceny bytů v Česku rostou tak rychle, že lidem na vysněné bydlení původní úspory nestačí a musí si půjčovat mnohem více. Průměrná hypotéka už kvůli tomu vyšplhala na 4,5 milionu korun, přičemž úrokové sazby i měsíční splátky stále stoupají. Během příštích dvou let navíc čeká více než polovinu stávajících hypoték nutné refinancování.
1: Sport.
3: Generální manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd otevřeně přiznal, že výkony českého týmu na probíhajícím mistrovství světa zatím zaostávají za jeho očekáváním. Bývalý vynikající záložník se ale zároveň postavil za trenéra Koubka a veřejně se ho zastal. Informuje o tom Sport.cz.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude. Horké počasí nám dneska pokračuje. Lokálně se mohou vyskytnout přehánky, někde dokonce i bouřky. Během nich by nám mohlo i pořádně zafoukat. Teplo slibuje i začátek nadcházejícího týdne. Předpověď hlásí převážně polojasnou oblohu a 28 až 30 stupňů. I v pondělí by nám mohlo sprchnout. Pro všechny alergiky, kteří se dnes chystají do přírody, máme zrovna sezónu pilu travin a obilovin. Odborníci doporučují preventivní nasazení léků proti alergii.
0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12 plus 1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Porouchaný autobus v připojovacím pruhu komplikuje cestu na D1 na trase Říkovice-Vyškov na exitu Kroměříž-Západ. Hlásíte nám taky policejní hlídky, stojí na D1 na trase Vyškov-Říkovice za exitem Hulín, na D55 na trase Otrokovice-Hulín před exitem Hulín a na průtahu v Třeběticích. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Víkend ve městě.
1: Let's go. Sounds good.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon, to je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Metropole právě dnes.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
0: Městys náměš nahané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti nahané 21. června v amfiteátru.
2: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
3: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
4: Banana, papaj, papaj.
3: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
4: Bella.
3: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
4: Banana.
3: Více na olympiaolomouc.cz.
5: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
0: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
11: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
12: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti poznání Olomouc.
13: Tohle je Radio Metropol.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem putování po výjimečných místech Moravy dneska zamíříme na hrad, který budí respekt, obdiv a taky zvědavost. Mohutné hradby, nádherné výhledy, vyhlídková věž, silná historie a také akce, kvůli kterým se sem sjíždějí lidé z celé republiky. To je hrad Helvštín, nedaleko Lipníka. Na telefonu je kastelán pan Jan Lauro. Dobrý den.
2: Dobrý den, vás zdravím, posluchače.
1: Hrad měl přes zimu svůj takový klidovější režim, oficiálně možná, ale věřím, že za hradbami se nezahálel. Tak na čem jste během pauzy zapracovali před tou návštěvnickou sezónou? Jaké jsou na Helvštíně novinky?
2: Toho by bylo určitě víc, ale takovou, co si můžou návštěvníci užít celosezóně, je určitě výstava, která se jmenuje Made in Helvštín a bude tady až do podzimních měsíců, takže na to můžeme srdečně všechny přivítat a pozvat.
1: Jaké další letní top akce bychom si na Helvštíně letos neměli nechat ujít?
2: Tak pro milovníky řemesel jsou to třeba helvštínské ateliéry, nebo pro milovníky kávy potom festival Alter Coffee, no a takovým tím naším klenotem akcí výjimečnou, největší, mimořádnou je mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které pod názvem Hefajston proběhne na konci měsíce srpna.
1: Spousta lidí zná Helvštín jako majestátní hrad nad řekou Bečovou, ale málo kdo o něm ví, že...
2: Přestože je převážně stavbou středověkou, tak je taky držitelem nejvyššího vyznamenání a ocenění České komory architektů, a to za architekturu současnou.
1: A když zalistujeme ještě historii Helvštína, tak která významná osobnost podle vás na Helvštíně zanechala tu největší stopu a taky proč?
2: Tak kdybychom se bavili o těch osobnostech historických, určitě byl to pan Wilhelm z Pernštejna, který ten tehdejší středověký dům více než zdvojnásobil. No a kdybychom se bavili o těch osobnostech současnosti, tak to byl asi pan architekt Pospíšil, který tady z té ruiny vytvořil vlastně hrad života schopný a pro nás i zázemí pro pořádání těch kulturně společenských programů.
1: Říká kastelán hradu Helvštín pan Jan Lauro, děkujeme za pozvání na váš hrad a přejeme, ať je letos Helvštín opět plný obdivovatelů, výletníků i milovníků historie a hlavně, jak se i v srpnu podaří Hefajston. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Dobrá zpráva z Olomouce, kde o celý týden dříve skončily opravy Kapucínské a Purkrabské ulice. Dělníci v historickém centru pracovali od 7. dubna a původně měli stavbu předat až v pondělí 29. června. Hotovo je ale už teď, takže centrem města opět projedete bez jakéhokoliv omezení. Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během 2 měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a 1 jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku. Obyvatelé Olomouckého kraje prožili pořádně horkou sobotu, během které padly na 8 z 11 stanic teplotní rekordy pro 20. června. Teploty se na několika místech přehouply přes 33 stupňů, přičemž vůbec nejvíc se zapotili lidé v Prostějově, kde meteorologové naměřili 33,8 stupně Celsia.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa vrátili po jednom dni volna do tréninku a naplno se chystají na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku. Z tábora národního týmu ale bohužel nepřicházejí jen dobré zprávy. Asistent trenéra totiž potvrdil, že pro Juráska světový šampionát s největší pravděpodobností předčasně končí. Český obránce si poranil stehenní sval na tréninku.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
4: Víme, jak bude. Dnešní třicítky a převážně polojasná obloha budou pokračovat i v pondělí. Nejvyšší teploty na začátku nadcházejícího týdne by měly vystoupat ke 28 až 30 stupňům. Jen lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Pokud dnes plánujeme procházku v přírodě, nezapomeneme se nastříkat repelentem. Aktivita klíšťat by měla být vysoká až mimořádná. Odborníci radí nesedat a nelehat si do porostů, vyhnout se křovinám na okraji lesa a vodních toků a po výletu se raději prohlédnout.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska? Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, xenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
0: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz. Víkendový chill.

0: I klubové týmy, i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí a si vždycky

0: tak pochutnám.
1: A víš co? Mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Barat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírkabarat.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: Flor Center Holice
5: vás zve do kavárny a motýlária.
6: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
5: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
6: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
4: Ve Flor Centru Holice.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V Olomouci začne už příští týden úprava křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Chodci se díky ní dočkají mnohem bezpečnějšího přechodu přes vytíženou čtyřproudovou silnici. Nové semafory se navíc napojí na další křižovatky ve městě a chytře tak zapadnou do systému zelené vlny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči na výpadovce z Přerova na Olomouc si konečně mohou oddychnout. Silničáři tam dokončili stavbu protihlukových stěn u předmostí a položili z brusu nový asfalt. Celý úsek je tak znovu průjezdný zcela bez omezení. České korunovační klenoty se letos opět ukážou veřejnosti a to zcela zdarma. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si je budete moci prohlédnout od 18. do 28. září. Tuto jedinečnou událost navíc doprovodí výstava s názvem Habsburkové 500, která vám poodhalí další zajímavé historické osudy.
1: Sport.
2: Českým triatlonistům se na mistrovství světa ve francouzském Quiberonu nedařilo. Filip Michálek ztratil kontakt už v plavecké části a dokončil až na 46. místě. Mezi ženami byla nejlepší 40. Dana Přikrylová, které stejně jako dalším našim reprezentantkám nevyšel závěrečný běh.
3: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe?
4: Víme, jak bude. Po teplém víkendu se můžeme těšit i na teplý začátek nadcházejícího týdne. Pondělí i úterý slibují nejvyšší denní maxima mezi 28 až 30 stupni. Převládat by nám měla polojasná obloha. Vítr by nám měl foukat jenom slabý. Pokud máte po ruce opalovák, raději se namažte. Sluníčko by první i druhý den týdne mělo mít opravdu sílu. UV index se kolem poledne může vyšplhat až k 7.
0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Bouračka tří aut komplikuje dopravu v Olomouci v ulici Velkomoravská. Probíhá tady vyšetřování nehody, projíždíme s opatrností. Došetřuje se taky nehoda v Hranicích v ulici Bělotínská, i tudy raději dáme nohu z plynu. Máme přehled i o policejních hlídkách, jsou na D1 na exitu Kroměříž Západ a exitu Hulín Západ. Stojí taky na Uhersko-Hradišťsku na trase Babice Kudlovice. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Metropole. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tvoje dopoledne?
2: Tvoje.

0: léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na George.

0: Vision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zejména pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
1: You

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Táhne vás to za kulturou, ale nevíte kam vyrazit? Na našich vlnách sledujeme, co se kde děje. Máme pro vás přehled několika akcí, kam vyrazit. V Olomouci si můžeme vychutnat další z letních koncertů ve Smetanových sadech. Dnes si užijeme vystoupení hanáckého mužského sboru Rovina s malou muzikou. Od 17 hodin v olomouckých Smetanových sadech. Pražské kytarové kvarteto si poslechneme v Bílé vodě. Dnes od 17:30 večer. Tomáš Kočko a taky Flereti nám dneska zahrají v Náměšti na Hané v amfiteátru. Přerov dneska rozezní Evropský den hudby. Zahraje nám Aneska, Kontrakt nebo třeba Kovomistři. Program je až do 5 hodin v Přerově u hostince Michalov. Výhledově si pak do diáře napíšeme, že kapela Čechomor míří do Olomouce. Letní open air odpoledne proběhne 27. června na Paloučku u olomouckého S-klubu. Tak co, kam vás to táhne nejvíce?
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Před současnými tropickými vedry lidé neprchají jen k vodě, ale záchranu stále častěji hledají i v klimatizovaných nákupních centrech. Příjemných látek si tam užívají během nakupování nebo při posezení v kavárně. Zvýšenou návštěvnost právě kvůli horkému počasí teď hlásí například galerie Šantovka v Olomouci. Živnostníci, zbystřete, od července se vám snižují minimální zálohy na důchodové pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení vám právě v těchto dnech posílá do datových schránek všechny potřebné detaily. Dozvíte se tam, co přesně to pro vás v praxi znamená a jak můžete případný přeplatek získat snadno zpět. Trestní řád v Česku čekají další úpravy, přestože předchozí velká novela platí teprve od začátku letošního roku. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje například rozšíření finančních trestů, odtajnění národnosti pachatelů a méně zbytečných soudů pro drobné zločiny. Změny by tak měly brzy výrazně ulevit justici a dotknou se obviněných i jejich advokátů.
0: Sport.
2: Fotbalisty Olomouce povede i v nadcházející sezóně trenér Pavel Hapal. K ruce ale dostane hned tři nové asistenty, mezi kterými jsou i trenéři z Portugalska a Polska. Změny se navíc dotknou také dalších pozic v realizačním týmu.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. Dnešní první letní den přináší taky typické letní počasí. Teploty nám dnes mohou vystoupat až ke 31 stupňům, lokálně mohou přijít také bouřky. Na území celé Hané je až do dnešních 23 hodin vydaná meteorologická výstraha před silnými bouřkami. Ty mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny až 25 mm a kroupami. Zítra už očekáváme převážně malou oblačnost, místy nám taky ještě může sprchnout nebo přijít bouřka. Teploty se vyšplhají ke 30 stupňům.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Radio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hraně a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Víkendový chill.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
1: Jezírka Banat.cz.
6: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
7: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
8: Bella.
7: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a Monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Více na olympiaolomouc.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 2.

0: 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
2: Metropole!
3: Poslouchaj!

0: posloucháš Radio Metropole, tvůj fresh playlist na dnešek. Amerika, Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských stadionů. Tady je náš fotbalový infoservis, tak volume doprava.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Představte si, že máte stejné rodiče, ale na mistrovství světa ve fotbale kopete každý za jiný stát. No, to je skutečný gól pro rodinné sešlosti. Třeba bratři Williamsovi. Niko válí za Španělsko, ale Iñaki obléká dres Gany. Podobně to mají i bratři Sutarovi, kdy Harry kapitánuje Austrálii, zatímco John reprezentuje Skotsko. A co teprve nevlastní bráchové Broby a Lukasen? Brian Broby dává góly za Nizozemsko, Derek Lukasen zase brání za Ganu. Jsou tu ale i tací, jako bratři Bakuňové, kteří si splnili dětský sen a za Curaçao si zahráli spolu v jednom dresu. Zkrátka krev není voda, ale na trávníku jde občas rodina stranou. Ať už fandíte komukoliv, v jednom týmu jsme tady u nás na našich rádiových vlnách. Už za chvíli se těšíme na další hudební pecky.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Radio Metropole, Metropole. Víkend ve městě.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy.
4: V Olomouci se právě otevřel jeden z největších archeologických depozitářů v Česku. Nová moderní budova ve Wittgensteinově ulici poslouží k odbornému výzkumu a bezpečnému uchování cenných sbírek z celé republiky. Celkově se do ní vejde úctyhodných 17 000 beden plných historických artefaktů.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Plavecký areál v Zábřehu se může pochlubit novou recyklační linkou, která mu pomáhá výrazně šetřit vodu i energii potřebnou na její ohřev. Vedení bazénu má ale s modernizací ještě ambicióznější plány. V budoucnu se tam totiž chtějí díky dalším chytrým řešením úplně zbavit závislosti na zemním plynu. Ceny bytů v Česku rostou tak rychle, že lidem na vysněné bydlení původní úspory nestačí a musí si půjčovat mnohem více. Průměrná hypotéka už kvůli tomu vyšplhala na 4,5 milionu korun, přičemž úrokové sazby i měsíční splátky stále stoupají. Během příštích dvou let navíc čeká více než polovinu stávajících hypoték nutné refinancování.
1: Sport.
4: Generální manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd otevřeně přiznal, že výkony českého týmu na probíhajícím mistrovství světa zatím zaostávají za jeho očekáváním. Bývalý vynikající záložník se ale zároveň postavil za trenéra Koubka a veřejně se ho zastal. Informuje o tom Sport.cz.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
6: Víme, jak bude. Horké počasí nám dneska pokračuje. Lokálně se mohou vyskytnout přehánky, někde dokonce i bouřky. Během nich by nám mohlo i pořádně zafoukat. Teplo slibuje i začátek nadcházejícího týdne. Předpověď hlásí převážně polojasnou oblohu a 28 až 30 stupňů. I v pondělí by nám mohlo sprchnout. Pro všechny alergiky, kteří se dnes chystají do přírody, máme zrovna sezónu pilu travin a obilovin. Odborníci doporučují preventivní nasazení léků proti alergii.
0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12 plus 1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci od pátku projedeme ulicemi Kapucínská a Purkrabská. Cesty měly být původně uzavřené až do pondělí 29. června, opravy se ale stihly dříve. S uzavřeným pravým jízdním pruhem počítáme na D35 na trase Lipník-Olomouc na 281. až 276. kilometru. Cestu nám dnes večer mohou zkomplikovat taky práce na D1 na trase Kroměříž-Vyškov na 235. kilometru. Pomalu tudy pojede vozidlo údržby. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.

0: písku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku.cz.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Tohle je Radio Metropol.

0: Koukej. Metropole právě dnes.
1: V kalendáři nám dneska červeně svítí datum 21. června. Je tu oficiálně první letní den. Zároveň si také připomínáme den květů. Ty dnes můžeme donést všem Aloisům, Loisům a Loisíkům. Mají totiž svátek. Narozeniny dnes slaví anglický princ William, bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a 61. rok života dnes dovrší herec Václav Kopta, kterého můžeme znát třeba z filmu Sněženky a Machry, ve kterém si zahrál roli Radka Převrátila. Neděle 21. června patří taky Mezinárodnímu dní triček a Dni trpaslíků. Pěkný víkendový den bez převrácených triček na ruby vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Metropole právě dnes.
2: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Dobrá zpráva z Olomouce, kde o celý týden dříve skončily opravy Kapucínské a Purkrabské ulice. Dělníci v historickém centru pracovali od 7. dubna a původně měli stavbu předat až v pondělí 29. června. Hotovo je ale už teď, takže centrem města opět projedete bez jakéhokoliv omezení. Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během 2 měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a 1 jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku. Obyvatelé Olomouckého kraje prožili pořádně horkou sobotu, během které padly na 8 z 11 stanic teplotní rekordy pro 20. června. Teploty se na několika místech přehouply přes 33 stupňů, přičemž vůbec nejvíc se zapotili lidé v Prostějově, kde meteorologové naměřili 33,8 stupně Celsia.
1: Sport.
3: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa vrátili po jednom dni volna do tréninku a naplno se chystají na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku. Z tábora národního týmu ale bohužel nepřicházejí jen dobré zprávy. Asistent trenéra totiž potvrdil, že pro Juráska světový šampionát s největší pravděpodobností předčasně končí. Český obránce si poranil stehenní sval na tréninku.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Dnešní třicítky a převážně polojasná obloha budou pokračovat i v pondělí. Nejvyšší teploty na začátku nadcházejícího týdne by měly vystoupat ke 28 až 30 stupňům. Jen lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Pokud dnes plánujeme procházku v přírodě, nezapomeneme se nastříkat repelentem. Aktivita klíšťat by měla být vysoká až mimořádná. Odborníci radí nesedat a nelehat si do porostů, vyhnout se křovinám na okraji lesa a vodních toků a po výletu se raději prohlédnout.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska? Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, xenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
2: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Vše pro vaší grilování.

0: Do 23. června. Kaufland. Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
3: Banana, papaj, papaj.
2: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
3: Bella.
2: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
3: Banana.
2: Více na olympiaolomouc.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafon.
5: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyáda.cz
1: Tohle je Radio Metro.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie Příběh hraček.
3: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
2: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Bazraketák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky. Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle party je dead režiséra Adama Kůse.
4: Proč tady cítím trávu?
2: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
4: To je Vláďa Polívka.
5: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
2: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala Pavlíčka.
6: Ta Michalova kytara někdy šeptá, někdy křičí, někdy tě mlátí a někdy tě hladí. Je v ní tolik emocí a tolik radosti, ale i bolesti.
2: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu, a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
7: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
1: Nové Toy Story Příběh hraček se Žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisný dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V Olomouci začne už příští týden úprava křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Chodci se díky ní dočkají mnohem bezpečnějšího přechodu přes vytíženou čtyřproudovou silnici. Nové semafory se navíc napojí na další křižovatky ve městě a chytře tak zapadnou do systému zelené vlny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči na výpadovce z Přerova na Olomouc si konečně mohou oddychnout. Silničáři tam dokončili stavbu protihlukových stěn u předmostí a položili z brusu nový asfalt. Celý úsek je tak znovu průjezdný zcela bez omezení. České korunovační klenoty se letos opět ukážou veřejnosti a to zcela zdarma. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si je budete moci prohlédnout od 18. do 28. září. Tuto jedinečnou událost navíc doprovodí výstava s názvem Habsburkové 500, která vám poodhalí další zajímavé historické osudy.
1: Sport.
3: Českým triatlonistům se na mistrovství světa ve francouzském Quiberonu nedařilo. Filip Michálek ztratil kontakt už prý v plavecké části a dokončil až na 46. místě. Mezi ženami byla nejlepší 40. Dana Přikrylová, které stejně jako dalším našim reprezentantkám nevyšel závěrečný běh.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Po teplém víkendu se můžeme těšit i na teplý začátek nadcházejícího týdne. Pondělí i úterý slibují nejvyšší denní maxima mezi 28 až 30 stupni. Převládat by nám měla polojasná obloha. Vítr by nám měl foukat jenom slabý. Pokud máte po ruce opalovák, raději se namažte. Sluníčko by první i druhý den týdne mělo mít opravdu sílu. UV index se kolem poledne může vyšplhat až k 7.
0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. S úplnou uzavírkou stále počítáme v Olomouci v ulici Švermova, a to mezi křižovatkami ulic Třídy Spojenců a Dánská. Omezení budou trvat až do 20. srpna. Při plánování cesty po Prostějově nezapomeneme na to, že ulice Jungmanova je nyní přechodně jednosměrná ve směru od ulice Plumlovská k ulici Česká. Zdržet nás pak může také uzavřený jízdní pruh v Ivanovicích na Hané v ulici Husova. Šťastnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tvůj víkend.
3: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
9: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
10: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na Rádiu Hana vám chceme šetřit čas. Čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Tady je krátký přehled toho nejdůležitějšího, o čem se píše. Aplikace integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje dostala novou funkci. Můžeme teď kam vidět, kde se tramvaj nebo autobus nachází. Píše o tom report.cz. Město Šumperk dokázalo zareagovat na aktuální předpověď počasí a otevře dřív venkovní Bratrušovské koupaliště. Tuhle zprávu přináší šumperský rej. Už jen do konce června mohou obyvatelé Přerova podávat návrhy do participativního rozpočtu Chci v Přerově, který umožňuje ovlivnit podobu veřejného prostoru ve městě. O tom informuje město Přerov na svém webu. S Rádiem Hana jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Živ

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Před současnými tropickými vedry lidé neprchají jen k vodě, ale záchranu stále častěji hledají i v klimatizovaných nákupních centrech. Příjemných látek si tam užívají během nakupování nebo při posezení v kavárně. Zvýšenou návštěvnost právě kvůli horkému počasí teď hlásí například galerie Šantovka v Olomouci. Živnostníci, zbystřete, od července se vám snižují minimální zálohy na důchodové pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení vám právě v těchto dnech posílá do datových schránek všechny potřebné detaily. Dozvíte se tam, co přesně to pro vás v praxi znamená a jak můžete případný přeplatek získat snadno zpět. Trestní řád v Česku čekají další úpravy, přestože předchozí velká novela platí teprve od začátku letošního roku. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje například rozšíření finančních trestů, odtajnění národnosti pachatelů a méně zbytečných soudů pro drobné zločiny. Změny by tak měly brzy výrazně ulevit justici a dotknou se obviněných i jejich advokátů.
1: Sport.
2: Fotbalisty Olomouce povede i v nadcházející sezóně trenér Pavel Hapal. K ruce ale dostane hned 3 nové asistenty, mezi kterými jsou i trenéři z Portugalska a Polska. Změny se navíc dotknou také dalších pozic v realizačním týmu.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Dnešní první letní den přináší taky typické letní počasí. Teploty nám dnes mohou vystoupat až ke 31 stupňům. Lokálně mohou přijít také bouřky. Na území celé Hané je až do dnešních 23 hodin vydaná meteorologická výstraha před silnými bouřkami. Ty mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny až 25 mm a kroupami. Zítra už očekáváme převážně malou oblačnost. Místy nám taky ještě může sprchnout nebo přijít bouřka. Teploty se vyšplhají ke 30 stupňům.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: Rádio Metropole.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole
2: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.
3: Let's go. Sounds good.

0: www.svietspanku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svietspanku.cz.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svietspanku.cz.
2: Florcenter Holice vás zve do kavárny a motýl.

0: městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
10: Tohle je Radio Metropolis.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Táhne vás to za kulturou, ale nevíte kam vyrazit? Na našich vlnách sledujeme, co se kde děje. Máme pro vás přehled několika akcí, kam vyrazit. V Olomouci si můžeme vychutnat další z letních koncertů ve Smetanových sadech. Dnes si užijeme vystoupení hanáckého mužského sboru Rovina s malou muzikou. Od 17 hodin v olomouckých Smetanových sadech. Pražské kytarové kvarteto si poslechneme v Bílé vodě. Dnes od 17:30 večer. Tomáš Kočko a taky Flereti nám dneska zahrají v Náměšti na Hané v amfiteátru. Přerov dneska rozezní Evropský den hudby. Zahraje nám Aneska, Kontrakt nebo třeba Kovomistři. Program je až do 5 hodin v Přerově u hostince Michalov. Výhledově si pak do diáře napíšeme, že kapela Čechomor míří do Olomouce. Letní open air odpoledne proběhne 27. června na Paloučku u olomouckého S-klubu. Tak co, kam vás to táhne nejvíce?
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
9: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy.
4: V Olomouci se právě otevřel jeden z největších archeologických depozitářů v Česku. Nová moderní budova ve Wittgensteinově ulici poslouží k odbornému výzkumu a bezpečnému uchování cenných sbírek z celé republiky. Celkově se do ní vejde úctyhodných 17 000 beden plných historických artefaktů.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Plavecký areál v Zábřehu se může pochlubit novou recyklační linkou, která mu pomáhá výrazně šetřit vodu i energii potřebnou na její ohřev. Vedení bazénu má ale s modernizací ještě ambicióznější plány. V budoucnu se tam totiž chtějí díky dalším chytrým řešením úplně zbavit závislosti na zemním plynu. Ceny bytů v Česku rostou tak rychle, že lidem na vysněné bydlení původní úspory nestačí a musí si půjčovat mnohem více. Průměrná hypotéka už kvůli tomu vyšplhala na 4,5 milionu korun, přičemž úrokové sazby i měsíční splátky stále stoupají. Během příštích dvou let navíc čeká více než polovinu stávajících hypoték nutné refinancování.
1: Sport.
4: Generální manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd otevřeně přiznal, že výkony českého týmu na probíhajícím mistrovství světa zatím zaostávají za jeho očekáváním. Bývalý vynikající záložník se ale zároveň postavil za trenéra Koubka a veřejně se ho zastal. Informuje o tom Sport.cz.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe?
6: Víme, jak bude. Horké počasí nám dneska pokračuje. Lokálně se mohou vyskytnout přehánky, někde dokonce i bouřky. Během nich by nám mohlo i pořádně zafoukat. Teplo slibuje i začátek nadcházejícího týdne. Předpověď hlásí převážně polojasnou oblohu a 28 až 30 stupňů. I v pondělí by nám mohlo sprchnout. Pro všechny alergiky, kteří se dnes chystají do přírody, máme zrovna sezónu pilu travin a obilovin. Odborníci doporučují preventivní nasazení léků proti alergii.
7: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Rádio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci od pátku projedeme ulicemi Kapucínská a Purkrabská. Cesty měly být původně uzavřené až do pondělí 29. června, opravy se ale stihly dříve. S uzavřeným pravým jízdním pruhem počítáme na D35 na trase Lipník-Olomouc na 281. až 276. kilometru. Cestu nám dnes večer mohou zkomplikovat taky práce na D1 na trase Kroměříž-Vyškov na 235. kilometru. Pomalu tudy pojede vozidlo údržby. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: až do 23. června. Kaufland.
1: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
2: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
3: Bella.
2: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a Monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Více na olympiaolomouc.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Paraatletická elita opět v

0: na pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Jahody, jahody.
6: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
7: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
8: Tohle je Radio Metropole.

0: posloucháš Radio Metropole, tvůj fresh playlist na dnešek. Amerika, Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských stadionů. Tady je náš fotbalový infoservis, tak volume doprava.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Představte si, že máte stejné rodiče, ale na mistrovství světa ve fotbale kopete každý za jiný stát. No, to je skutečný gól pro rodinné sešlosti. Třeba bratři Williamsovi. Niko válí za Španělsko, ale Iñaki obléká dres Gany. Podobně to mají i bratři Sutarovi, kdy Harry kapitánuje Austrálii, zatímco John reprezentuje Skotsko. A co teprve nevlastní bráchové Broby a Lukasen? Brian Broby dává góly za Nizozemsko, Derek Lukasen zase brání za Ganu. Jsou tu ale i tací, jako bratři Bakuňové, kteří si splnili dětský sen a za Curaçao si zahráli spolu v jednom dresu. Zkrátka krev není voda, ale na trávníku jde občas rodina stranou. Ať už fandíte komukoliv, v jednom týmu jsme tady u nás na našich rádiových vlnách. Už za chvíli se těšíme na další hudební pecky.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Vítejte u zpráv. Dobrá zpráva z Olomouce, kde o celý týden dříve skončily opravy Kapucínské a Purkrabské ulice. Dělníci v historickém centru pracovali od 7. dubna a původně měli stavbu předat až v pondělí 29. června. Hotovo je ale už teď, takže centrem města opět projedete bez jakéhokoliv omezení. Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během 2 měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a 1 jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku. Obyvatelé Olomouckého kraje prožili pořádně horkou sobotu, během které padly na 8 z 11 stanic teplotní rekordy pro 20. června. Teploty se na několika místech přehouply přes 33 stupňů, přičemž vůbec nejvíc se zapotili lidé v Prostějově, kde meteorologové naměřili 33,8 stupně Celsia. Sport. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa vrátili po jednom dni volna do tréninku a naplno se chystají na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku. Z tábora národního týmu ale bohužel nepřicházejí jen dobré zprávy. Asistent trenéra totiž potvrdil, že pro Juráska světový šampionát s největší pravděpodobností předčasně končí. Český obránce si poranil stehenní sval na tréninku.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. Dnešní třicítky a převážně polojasná obloha budou pokračovat i v pondělí. Nejvyšší teploty na začátku nadcházejícího týdne by měly vystoupat ke 28 až 30 stupňům. Jen lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Pokud dnes plánujeme procházku v přírodě, nezapomeneme se nastříkat repelentem. Aktivita klíšťat by měla být vysoká až mimořádná. Odborníci radí nesedat a nelehat si do porostů, vyhnout se křovinám na okraji lesa a vodních toků a po výletu se raději prohlédnout.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska? Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, xenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metropol.

0: Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
0: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, T-Motor.

0: Víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka náš net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
2: Tohle je Radio Metropol.

0: Metropole právě dnes.
1: V kalendáři nám dneska červeně svítí datum 21. června. Je tu oficiálně první letní den. Zároveň si také připomínáme den květů. Ty dnes můžeme donést všem Aloisům, Loisům a Loisíkům. Mají totiž svátek. Narozeniny dnes slaví anglický princ William, bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a 61. rok života dnes dovrší herec Václav Kopta, kterého můžeme znát třeba z filmu Sněženky a Machři, ve kterém si zahrál roli Radka Převrátila. Neděle 21. června patří taky Mezinárodnímu dni triček a Dni trpaslíků. Pěkný víkendový den bez převrácených triček na ruby vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Metropole právě dnes.
2: Posloucháš? Rádio Metropole.

Rádio Metropole. Rádio Metropole. Čau, čau, čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V Olomouci začne už příští týden úprava křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Chodci se díky ní dočkají mnohem bezpečnějšího přechodu přes vytíženou čtyřproudovou silnici. Nové semafory se navíc napojí na další křižovatky ve městě a chytře tak zapadnou do systému zelené vlny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči na výpadovce z Přerova na Olomouc si konečně mohou oddychnout. Silničáři tam dokončili stavbu protihlukových stěn u předmostí a položili z brusu nový asfalt. Celý úsek je tak znovu průjezdný zcela bez omezení. České korunovační klenoty se letos opět ukážou veřejnosti a to zcela zdarma. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si je budete moci prohlédnout od 18. do 28. září. Tuto jedinečnou událost navíc doprovodí výstava s názvem Habsburkové 500, která vám poodhalí další zajímavé historické osudy.
1: Sport.
2: Českým triatlonistům se na mistrovství světa ve francouzském Quiberonu nedařilo. Filip Michálek ztratil kontakt už v plavecké části a dokončil až na 46. místě. Mezi ženami byla nejlepší 40. Dana Přikrylová, které stejně jako dalším našim reprezentantkám nevyšel závěrečný běh.
3: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Po teplém víkendu se můžeme těšit i na teplý začátek nadcházejícího týdne. Pondělí i úterý slibují nejvyšší denní maxima mezi 28 až 30 stupni. Převládat by nám měla polojasná obloha. Vítr by nám měl foukat jenom slabý. Pokud máte po ruce opalovák, raději se namažte. Sluníčko by první i druhý den týdne mělo mít opravdu sílu. UV index se kolem poledne může vyšplhat až k sedmičce.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. S úplnou uzavírkou stále počítáme v Olomouci v ulici Švermova, a to mezi křižovatkami ulic Třídy Spojenců a Dánská. Omezení budou trvat až do 20. srpna. Při plánování cesty po Prostějově nezapomeneme na to, že ulice Jungmanova je nyní přechodně jednosměrná ve směru od ulice Plumlovská k ulici Česká. Zdržet nás pak může také uzavřený jízdní pruh v Ivanovicích na Hané v ulici Husova. Šťastnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Metro Retro. Metropole.

0: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
3: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
4: Banana, papaj, papaj.
3: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
4: Bella.
3: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiér nového filmu Mimoni a Monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
4: Banana.
3: Více na olympiaolomouc.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Tohle je Radio Metro.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem putování po výjimečných místech Moravy dneska zamíříme na hrad, který budí respekt, obdiv a taky zvědavost. Mohutné hradby, nádherné výhledy, vyhlídková věž, silná historie a také akce, kvůli kterým se sem sjíždějí lidé z celé republiky. To je hrad Helvštín, nedaleko Lipníka. Na telefonu je kastelán pan Jan Lauro. Dobrý den.
2: Dobrý den, vás zdravím, posluchače.
1: Hrad měl přes zimu svůj takový klidovější režim, oficiálně možná, ale věřím, že za hradbami se nezahál. Tak na čem jste během pauzy zapracovali před tou návštěvnickou sezónou? Jaké jsou na Helvštíně novinky?
2: Toho by bylo určitě víc, ale takovou, co si můžou návštěvníci užít celosezóně, je určitě výstava, která se jmenuje Made in Helvštín a bude tady až do podzimních měsíců, takže na to můžeme se všechny přivítat a pozvat.
1: Jaké další letní top akce bychom si na Helvštíně letos neměli nechat ujít?
2: Tak pro milovníky řemesel jsou to třeba helvštínské ateliéry, nebo pro milovníky kávy potom festival Alter Coffee, no a takovým tím naším klenotem akcí výjimečnou, největší, mimořádnou je mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které pod názvem Hefajstone proběhne na konci měsíce srpna.
1: Spousta lidí zná Helvštín jako majestátní hrad nad řekou Bečovou, ale málo kdo o něm ví, že...
2: Přestože je převážně stavbou středověkou, tak je taky držitelem nejvyššího vyznamenání a ocenění České komory architektů, a to za architekturu současnou.
1: A když zalistujeme ještě historii Helvštína, tak která významná osobnost podle vás na Helvštíně zanechala tu největší stopu a taky proč?
2: Tak kdybychom se bavili o těch osobnostech historických, určitě byl to pan Wilhelm z Pernštejna, který ten tehdejší středověký dům více než zdvojnásobil. No a kdybychom se bavili o těch osobnostech současnosti, tak to byl asi pan architekt Pospíšil, který tady z té ruiny vytvořil vlastně hrad života schopný a pro nás i zázemí pro pořádání těch kulturně-společenských programů.
1: Říká kastelán hradu Helvštín pan Jan Lauro, děkujeme za pozvání na váš hrad a přejeme, ať je letos Helvštín opět plný obdivovatelů, výletníků i milovníků historie a hlavně, jak se i v srpnu podaří Hefajstone. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Dopoledne bude i malá oblačnost, později odpoledne už se nám ale začne zatahovat. Místy očekáváme přehánky nebo bouřky, a to i docela silné. Večer pak bude mraků z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají v pondělí k 26 až 30 stupňům, na horách naměříme přibližně 20 až 24 stupňů. Biozátěž bude v pondělí na většině Hané na nejhorším stupni, a to kvůli vysokým teplotám.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc

0: přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na rádiu Hana vám chceme šetřit čas. Čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Tady je krátký přehled toho nejdůležitějšího, o čem se píše. Aplikace integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje dostala novou funkci. Můžeme teďka vidět, kde se tramvaj nebo autobus nachází. Píše o tom report.cz. Město Šumperk dokázalo zareagovat na aktuální předpověď počasí a otevřet dřív venkovní Bratrušovské koupaliště. Tuhle zprávu přináší šumperský rej. Už jen do konce června mohou obyvatelé Přerova podávat návrhy do participativního rozpočtu Chci v Přerově, který umožňuje ovlivnit podobu veřejného prostoru ve městě. O tom informuje město Přerov na svém webu. S rádiem Hana jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole. How could you ever leave me without a chance to try?

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

not to worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem putování po výjimečných místech Moravy dneska zamíříme na hrad, který budí respekt, obdiv a taky zvědavost. Mohutné hradby, nádherné výhledy, vyhlídková věž, silná historie a také akce, kvůli kterým se sem sjíždějí lidé z celé republiky. To je hrad Helvštín, nedaleko Lipníka. Na telefonu je kastelán pan Jan Lauro. Dobrý den.
2: Dobrý den, vás zdravím, posluchače.
1: Hrad měl přes zimu svůj takový klidovější režim, oficiálně možná, ale věřím, že za hradbami se nezahále. Tak na čem jste během pauzy zapracovali před tou návštěvnickou sezónou? Jaké jsou na Helvštíně novinky?
2: Toho by bylo určitě víc, ale takovou, co si můžou návštěvníci užít celosezóně, je určitě výstava, která se jmenuje Made in Helvštín a bude tady až do podzimních měsíců, takže na to můžeme většině všechny přivítat a pozvat.
1: Jaké další letní top akce bychom si na Helvštíně letos neměli nechat ujít?
2: Tak pro milovníky řemesel jsou to třeba helvštínské ateliéry, nebo pro milovníky kávy potom festival Alter Coffee, no a takovým tím naším klenotem akcí výjimečnou, největší, mimořádnou je mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které pod názvem Hefajston proběhne na konci měsíce srpna.
1: Spousta lidí zná Helvštín jako majestátní hrad nad řekou Bečovou, ale málo kdo o něm ví, že...
2: Přestože... Je převážně stavbou středověkou, tak je taky držitelem nejvyššího vyznamenání a ocenění České komory architektů, a to za architekturu současnou.
1: A když zalistujeme ještě historii Helvštína, tak která významná osobnost podle vás na Helvštíně zanechala tu největší stopu a taky proč?
2: Tak kdybychom se bavili o těch osobnostech historických, určitě byl to pan Wilhelm z Bernštejna, který ten tehdejší středověký dům více než zdvojnásobil. No a kdybychom se bavili o těch osobnostech současnosti, tak to byl asi pan architekt Pospíšil, který tady z té ruiny vytvořil vlastně hrad života schopný a pro nás i zázemí pro pořádání těch kulturně-společenských programů.
1: Říká kastelán hradu Helvštín pan Jan Lauro, děkujeme za pozvání na váš hrad a přejeme, ať je letos Helvštín opět plný obdivovatelů, výletníků i milovníků historie a hlavně, jak se i v srpnu podaří Hefajston. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: že jste s námi, máme pro vás zprávy. V Kojetíně mají z brusu novou přírodní oázu, kde si i kousek od centra budete připadat jako v opravdové divočině. Za 13 milionů korun tam vznikl unikátní mokřad s naučnou stezkou, který už teď láká rodiny, pejskaře i seniory na pohodové procházky. Pokud si chcete odpočinout za zpěvu ptáků a skřehotání žab, tahle lokalita v Lužním lese je pro vás jako stvořená. Mobilní telefony na českých školách možná dostanou jasnější mantinely. Premiér Andrej Babiš totiž podepsal poslanecký návrh, podle kterého by nová pravidla pro jejich používání měla začít platit už od září roku 2027. Řada českých obcí teď řeší velký problém, chybí jim totiž peníze na platy kuchařek, školníků nebo uklízeček. Podle sdružení místních samospráv si většina zřizovatelů tyto důležité nepedagogické pracovníky ve školách sice dál nechala, ale hledání financí na jejich výplaty začíná být velmi kritické. Sport. Fotbalové mistrovství světa má za sebou jubilejní tisící zápas své historie. Tuniští fotbalisté v něm ale po prohře 0-4 nestačili na Japonsko. Po celkově druhé porážce na šampionátu tak bohužel definitivně přišli o šanci na postup. Rádio Metropole,
1: co na sebe. Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Dopoledne bude i malá oblačnost, později odpoledne už se nám ale začne zatahovat. Místy očekáváme přehánky nebo bouřky, a to i docela silné. Večer pak bude mraků z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají v pondělí k 26 až 30 stupňům, na horách naměříme přibližně 20 až 24 stupňů. Biozátěž bude v pondělí na většině hané na nejhorším stupni, a to kvůli vysokým teplotám. Rádio Metropole.

0: Podcast z Metropole.
1: Ahoj, zdraví tě Tom, tohle je pondělní podcast z Metropole a dnes tu mám, přátelé moji, knihovníky z knihovny města Olomouce, Michala a Zuzku. Já vás srdečně zdravím.
2: Čauky mělky.
3: Ahoj Tomáši.
1: No prosím tě pěkně, máme tady před sebou dost zásadní věc, protože Olomouc je pochopitelně plná čtenářů a knihovna města Olomouce přinese spoustu krásných témat před nadcházejícím obdobím léta a i během něj. No úvodním tématem dnešního podcastu je Pohoda Point. Což teda, já upřímně řečeno jsem v koncích, protože jako knihovna města Olomouce standardně představuje a inovuje a přináší novinky a má strašně krásný talent na názvy. Jo, třeba typu inovační hub a podobné věci, co tam máte. Hack klub. Mm-hmm. Jo, já se to zkusím.
2: Je to těžký na vyslovení, no. Ale vypadá to líp napsaný.
1: To je pravda. No ale teď tady máme Pohoda Point. A vzhledem k tomu, že ještě před začátkem, když jsem se podíval na Zuzku, tak byla zmatená, o čem to blábolím. Tak...
2: A to je toho součástí.
1: Tak se otáčím rovnou na tebe, Michale. Tak co to prosím tě je Pohoda Point?
2: Tome, občas je na toho člověka, je toho na člověka prostě hodně, určitě toho znáš.
1: Ano, to znám.
2: Zažíváme obecně ano, asi ano. Nějakou krizi duševního zdraví, se říká. Jo. Já to taky zažívám často, opravdu. Proto se rozhodla knihovna města Olomouce nějak jako přiložit ruku do díla a uspořádáme v průběhu tohoto roku cyklus besed zaměřený na well-being, duševní zdraví a tady podobný témata. Je to tak jako rozfragmentovaný, tak aby jsme to zachytili co nejvíc, aby to nebylo soustředěno jenom na jednu věc. A vlastně už v květnu proběhla pilotní beseda na pobočce Kotelna, která měla velký úspěch. Byl to workshop, který byl jako takový docela intimní, 15 lidí tam se šlo s lektorkou a řešil nějaké svý konkrétní problémy a my v tom budeme už pokračovat naplno od září na hlavní budově i na ty pobočce Kotel na nově postavený, jak jsme tady avizovali už milionkrát.
1: To je, jo, ale tak ta už funguje.
2: Ano, stojí, ta běží, Karel tam dře.
1: Klouzat se tam dá, ano. Je tam knihovník Karel, strašně důležitý, já jsem ho naposledy viděl zpátky teda na v knihovně města Olomouce na hlavní budově v rámci muzejní noci a tak věřím, že pro něj to byla taky jako taková nostalgie.
2: On nám tam občas přijde pomoct, on je takovej mučedník, že rád obětuje.
1: Létá po celé Olomouci, no ale jako pojďme si říct teda Pohoda Point, well-being, jo, intimní, sami prostě takový jako pojmy, který určitě teda pod sebou skrývají dost zásadní podtémata nebo subtémata, ať pokračujeme teda v těch
2: cizích
1: slovech, přesně tak. Tak já si myslím, že na konkrétní témata se můžeme podívat za malý moment zase na Rádiu Metropole v pondělním podcastu.

0: podcast z Metropole.
1: Je tu pondělní podcast z Metropole s Tomem a s knihovníky Michalem a Zuzkou. A my už jsme nakousli v rámci prvního vstupu téma Pohoda Point, a tedy místo a respektive cyklus přednášek o well-beingu, a já jsem úplně napjatý, co z toho vlastně vypadne, tak co mám hledat pod pojmem well-being, Michale, a v rámci knihovny města Olomouce samozřejmě.
2: Tome, je určitě spousta způsobů, jak špatně pracujeme se svým duševním zdraví, a tady prostě tenhle cyklus besed nám v tom může pomoct.
1: Já bych mohl být položka v učebnici.
2: Ano, spousta lidí má třeba problém se spánkem, proto tam budeme mít besedu přímo o psychologii spánku. Nevím, jak seš ty na tom.
1: Třeba no, zalehnu a skončím.
2: Náš kolega Karel třeba nespí vůbec, takže ten se bude muset zúčastnit povinně této besedy, protože už nevím, jak dlouho to vydrží. Každopádně budeme tam mít i arteterapii, třeba takový jako sebevyjádření pomocí kreslení a různých jako uměleckých technik. Aha. Jak seš na tom s kreslením?
1: Většinou jako nějaký deviant art děláme. Mm-hmm.
2: Víš, tak taky se můžeš rozvíjet v rámci tady tohohle. A třeba jsme i oslovili neziskovou organizaci Za sklem, která pracuje s lidmi na autistickém spektru, a ti nám taky v říjnu představí obecně svoji práci i to, jaké to je žít takzvaně na spektru.
1: Mm-hmm. No a teď teda, co tam budeš dělat ty, Zuzko?
2: Kromě toho, pardon, teda Zuzka, abych to uvedl, tak Zuzka, jak ona je ten expert na ty dílničky,
1: ano,
2: tak ona bude mít i součástí tohle dílničky, jo?
1: No, takže... No. Tak se to dozvěděla, jo?
2: Ne, se to dozvěděla. Ne, to je humor.
3: Já si to vymyslela, aby ty dílničky měly takový relaxační přesah v rámci tady toho well-being programu Pohoda Pointu. Takže jsem tam zařadila například kreslení levou mozkovou hemisféru. A pravou taky. A nebo budeme právě se učit portréty
2: a vyrábět difuzéry.
3: Takže tam bude i aromaterapie zastoupená, protože ta je určitě důležitá pro duševní pohodu.
1: Já bych věřil tomu, že třeba byste tam klidně mohli i nějaký sliz, protože to je po stránce haptické, je to velmi uklidňující.
2: Dobrá poznámka, určitě můžeme ještě zařadit. Dáme to za úkol Karlovi na kotelnu.
1: To je strašně takový sliz, ono si člověk řekne, jako to musí být něco nechodit. No. Nikoliv, jako v momentu, kdy člověk zavře oči, jo, a uchopí ten sliz a začne jako vnímat ten svět těmi bříšky prstů, jo, ta haptika, jako, tak najednou jako, to začne být velmi uklidňující.
3: Souhlasím. No.
1: Well-being ve slizu. I to v našem podělním podcastu z Metropole dnes s knihovníky Michalem a Zuzkou. A my se podíváme už za malý moment na další téma, a to bude letní čtení. Tak poslouchej dál.

0: podcast z Metropole.
1: Pokračujeme s pondělním podcastem z Metropole. Děkuju moc, že posloucháš. Tady je Tom a knihovníci Michal a Zuzka. A dneska si v rámci knihovny města Olomouce povídáme o tom, jak být v pohodě, protože knihovna má cyklus přednášek a vůbec nějakých workshopů a tak s tématem pohoda point, takže well-being. Já bych ještě poprosil, Michale, kdybys mi mohl nějak upřesnit, kde najdu nějaký konkrétní rozpis těch přednášek.
2: Na našich webovkách kmol.cz to budeme v průběhu léta zveřejňovat ty konkrétní data, protože ještě některé termíny s lektory řešíme, takže třeba na ty kotelně konkrétně.
1: Mm-hmm.

0: dobré ještě.
1: Ani chvíli nestojíme na místě.
2: Nebere to konce, ano.
1: Ano, nebere to konce.
3: Vím, o čem mluvím. Jsme na tom tady podobně na našem rádiu. Ne, pojďme se podívat na letní čtení. Tak to je dost zásadní věc. Tak jaké knihy bychom si teda měli spojovat s letem, Zuzko?
2: Já jsem nad tím popřemýšlela teda a určitě bych si na dovolenou vzala něco napínavého, nějakou vraždičku. A zrovna teď čtu výbornou teda spisovatelku italskou, jmenuje se Kristýna Casarscaglia, ta autorka, a já čtu její první knihu, která je Černý písek, je ten její název, a je to vlastně detektivka, která se odehrává na Sicílii, takže tohle to mi přijde, že je na léto jako dělané, ta atmosféra té Sicílie, která je spojená i s těmi nějakými kulinářskými typy, a zároveň se tam řeší ta vražda velmi jako tak jako podrobně. Tady to mi přijde prostě super. Jako všecko dohromady.
1: Máme to chápat, jako, že ti nudí ta jako obyčejná relaxace a potřebuješ to jako ozvlášť nějakou vraždičku.
2: Je to tak. Ano, dále je to jedině vraždy.
3: Já bych čekal, že o něco tak jako úplně bylo rozmarné léto, nebo něco v čem, letnice,
1: jo, hrem, jo.
3: Letopisy, Narnie, letadelko, káně, jo, tak aby tam nějak zaznívalo. To léto, u tebe to léto je charakterizované jakým typem četby?
1: Tome, léto mám spojený hodně s komiksem Jedno obyčejný léto, kde to taky figuruje. Což je takový melancholický komiks o dvou kamarádkách, které se schází právě jenom v létě, když přijdu na dovolenou, a je to léto bráno z pohledu jakoby něčeho, co končí, což jako v tom v jejich případě to dětství, je to o objevování toho dospělého světa, zjišťují, že jako jak fungují vztahy mezi dospělými nebo dospívajícími, tak jako nějak ohledávají ten dospělý svět i tím, že si půjčují třeba ve videopůjčovně nepřístupné filmy, jako Texaský masakr motorovou pilou, to mě je velmi blízký, to jsem taky dělal jako dítě. A proto to tak vypadá, já jsem ve 12 viděl Mouchu.
3: To je depresivní.
1: To mě traumatizovalo velmi, ale je to jako moc hezký příběh o dětském přátelství a i takovým jako začátku dospělosti.
3: I když vlastně ten, je pravda, že on ten, jako ten hlavní hrdina to furt, i když se proměňuje, tak to bere velmi pozitivně.
1: On je vědec totiž, no, on zkoumá.
3: Jako, že to je depresivní pro tu jeho partnerku.
1: Ano.
3: Tam to je.
1: Obzvlášť, když mu na konci musí ustřelit hlavu.
3: Ano.
2: Je to
3: blbý, no. Tak se ještě podíváme na nějaké romance. Když už jsme to nakousli.
1: Každopádně jednobyčejné leto, Mariko Tamaki, výborný komik.
3: Radio Metropole a pondělní podcast.
4: Posloucháš Radio Metropole.
5: Metropole.

0: Metropole.
1: Dál máš naladěné Radio Metropole a pondělní podcast s Tomem a taky Zuzkou a Michalem, knihovníky knihovny města Olomouce, a my si povídáme o letním čtení a nakousli jsme letní romance s ustřelenou hlavou ve filmu Moucha. Ano, jako to tak někdy prostě, no, že se to úplně nevyvine tím happy endem. A jak to máte vlastně vy, co se týče romantických knih, nebo...
2: Když jsme u té absence happy endu, tak já si spojím s létem knížku Dej mi své jméno od Andreho Asimana. Krásná gay romance z letní, je to Francie nebo Itálie, teď nevím, o vztahu mladého chlapce s o pár let starším mužem, která jako je tak jako prostě, ale jenom jakože legálně starším. Tome, ty zvedáš obočí.
3: On má třeba, ale jako se zájmem, víš, jako co z tebe vypadlo.
2: 18 a ten jeho partner má 25, takže to je jako mezi zákona.
3: Rozumím.
2: Takže to je jako za mě docela v pořádku.
3: Žádný Nabokov a tak.
2: Je to taková velmi jako citlivá, s tím právě tím sluncem prosluněná romance, která ale bohužel, jak už to bývá, nekončí úplně slavně, nebo končí takovým jakoby realistickým zklamáním. Je to filmovaný, ten film je výborný, myslím si, že je ještě lepší než ta knížka, každopádně určitě je tohle to něco, co si s létem spojuju. Mm-hmm. Zklamání prostě.
3: Byl jsi někdy na táboře?
2: To mě na táboře jsem nikdy nebyl, ale ani to mě neuchránilo před zklamáním z letní hlásek.
1: A ty, Zuzko, máš nějaké táborové knihy, co jsi ráda četla třeba? Ty jsi určitě od pohledu byla na táboře.
4: No to někdy. Jo, to samozřejmě byla, ale já jsem tam jako nečetla.
2: To jsem na místě jako jenom nála.
4: Knižky jako nebrala, ne. Ale já mám rozhodně s letem spojenou paní Dolovejovou. Já nevím, vlastně, to není úplně typická jako letní knížka. Ano, protože člověk má na dovolené jako mnohem víc čas si vzít nějaký i těžší dílo. Takže třeba já bych sáhla tady po tomhle, po nějaké klasice, která je vlastně v normálním jako běžným pracovním týdnu taková složitá na čtení, ale když je člověk někde daleko sám a má čas se zahloubat, tak já bych si vzala třeba zrovna paní Dolovejovou.
2: To je dobrý tip. A četla si někdy takový ty dívčí romány, jako Stanislav Rudolf a Lenka Lančová?
4: Ne, to jsem nečetla.
2: Tak to nevíš, co je romance.
4: Bohužel ne, ale četla jsem, vím, že jsem si to párkrát vzala od mamky, už to bude teď naštvané, to řeknu, Harlekinky. takže tam vím, že...
2: Tady přikládáme pod oheň.
4: Ale ono se tím přikládalo.
3: Je to potřeba, tohle je nutný zmínit, protože tohle jako bez ohledu na kvalitu je to legendární četba.
2: Ano.
3: Jako v mém případě jsou to Stopy hrůzy, což byla táborová četba jasná. Jako, jo, to dokonce se četlo i nahlas, jo, protože to fakt teenagery v mém věku tehdy Stopy hrůzy to jelo. Jako, jo. A do dneška, pokud má někdo celou sérii, tak je boháč. Jako.
2: Je to tak. A co ty a romantika, Tome?
3: Na táboře?
2: To
3: bylo vždycky takové velká vzplanutí a pak najednou přicházel ten konec toho tábora a ten rozchod a celý ten tábor to věděl.
2: Tak teď bude potřeba ten well-being, dáme besedu rovnou, zapíšu tě do formuláře.
1: Nic, za chvilku knižní tipy Michala a Zuzky na Rádiu Metropol.
0: Rádio Metropole. Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: a pondělní podcast z Metropole.
1: My dál pokračujeme v našem rozhovoru s knihovníky města Olomouce. Knihovny města Olomouce, tak, Michalem a Zuzkou v pondělním podcastu z Metropole. No a bavili jsme si tady už o nějaké letní četbě, o tom, co se dá pěkného poslouchat nebo poslouchat číst. Já teď už jsem, jak jsem v tom rádiu, tak už mám nastavený určitý myšlenkový pochody, ale samozřejmě i knihy, které se dají poslouchat, audioknihy, tak to taky, no. Třeba teď si nejsem úplně jistý, jestli to budete mít zrovna v tuhle chvíli v knižních typech, ale tam se asi podíváme zase do papíru tradičně, že? Zuzko, jakou knihu bys tentokrát doporučila v rámci tvých knižních typů.
2: A zajímavý, my jsme se s kolegou teda nějak nedomlouvali a já mám taky gay romanci.
1: Jo, dobrý.
2: Ano,
1: dobrý.
2: Já bych rozhodně zmínila knihu Spalující rivalita. Heated
1: Rivals.
2: Ano, pokud prosím vás, vážení posluchači, vám to uniklo, tak to byste opravdu si měli přečíst, protože je to vynikající, je to super a fakt je mezi něma taková jako taková jiskra, opravdu
1: tam ta je let, no, je mi to jasný, ledy tají.
2: Takže to je za mě něco, co doporučuji moc.
3: Tam ti začal zajímat hokej.
2: Ne, mě zajímá hokej už dlouho.
1: Ale tam nejsou úplně ty zápasy nějak řešeny, že?
3: Já jsem tím zalistoval, jsou tam řešeny jiné věci.
1: Spíš ty věci v těch šatách a tak.
2: Jo.
1: No, tak jako že ta představa nebo respektive ta inspirace v těchto těch záležitostech, nejenom v mužských sportech, ale i v dívčích, že je to jako to jde samo o sobě. Já teď úplně nevím, jestli já jsem vůbec četl nějakou takhle, ale vím, že o tom chci psát, tak uvidíme, co z toho. No, za chvilku mrkneme hnedka na to, co by doporučil kolega Michal, tak v pondělním podcastu Rádia Metropole, tentokrát z knihovny města Olomouce.

0: podcast z Metropole.
1: Tohle je pondělní podcast z Metropole s Tomem a s knihovníky knihovny města Olomouce Michalem a Zuzkou. A teď už koukám po Michalovi, protože my jsme se Zuzkou dostali ke spalující rivalitě, velmi teda napínavému čtení. A zajímalo by mě, kam se dostaneme s Michalem.
2: My jsme se nějak nedomluvali, jak jsme avizovali, ale já mám ještě další jakoby queer knihu, ale to je čistě náhoda, že jsem to prostě četl. Je to kniha Love Me Tender od francouzské spisovatelky Constance Debré. Vydalo to nakladatelství Transit.cz a je to taková jako by gay antiromance, bych řekl.
1: Antiromance.
2: Ale jako z velmi zvláštního úhlu, protože je to o ženě, která má úspěšnou kariéru, je právnička, má manžela, má dítě a rozhodne se tady to všechno opustit, tu svou rodinu, a začít jako odznova nový život jako spisovatelka na vlastní noze a jako nějak se věnovat ty, nebo prostě přijmout svoji tu queer identitu a jako vydat se ženami po vlastní ose, s hodně ženami teda.
1: Hodně ženami
2: a vlastně zhazuje ze sebe ty očekávání, které jsou na ženu kladeny, zhazuje ze sebe očekávání toho manžela, který to jako přijímá velmi nelibě a zažívá z jeho strany jako silné, takový jako až homofobní.
1: Nebo to,
2: jako
1: si, do... to si řekl, že je vdaná?
2: Ona je vdaná, opustí manžela, jako se rozvede a prostě začne single život s novou identitou a ten manžel jako velmi homofobně na ní útočí a vlastně překazí jakékoliv možnosti setkávat se s tím synem, přestože ona o to má jako velký zájem v tom vztahu s ním pokračovat. Ta knížka je taková jako velmi strohá, taková jako chladně popisovaná, ta hlavní hrdinka nemá ani jméno a nejde tam o žádný citový výlevy, ale popis takového jako zajímavého fenoménu, který jsem jako nikde asi neviděl, a to jako víme o tom, jak se můžeme jako odmilovat ve milostném vztahu, ale nikde jsem nečetl o tom, jak se můžeme odmilovat jako se vztahu se svým dítětem. Že se jako postupně rozpadne to pouto, který ta matka s tím synem má, aniž by to byla něčí vina, a prostě se jako ztratí navzájem.
1: To není úplně běžný téma, že?
2: Bylo to velmi originální, je to velmi působivý.
3: To ne, to bych si nepřišel.
1: Ještě jednou, jak se to jmenuje?
2: Love Me Tender se to jmenuje. Constance Debré.
1: Hrdinka teda nemá ani jméno, jo?
2: Nemá jméno.
1: Ale tohle už jsem někde.
2: To jo, to je běžný.
1: A myslím, že dokonce ani v Saturninově ten hlavní hrdina, že nemá jméno, myslím. Jo, ten Jiří má ho až ve filmu. Mm-hmm. Já bych jo, je to taková jako...
2: Používá se to.
1: Něco mi to šťourá v té hlavě, že jako asi jo, no.
2: Když chceš nějak udělat jako z té postavy nějakou jako univerzální zkušenost, nebo jako nevystavit ho jako konkrétního člověka, od kterého se můžeš odpojit, tak se to používá často tady.
1: To musím pak ověřit, ale fakt si myslím, že jako ve filmu nebo v seriálu se jmenuje Jiří, to jo, ale Olický, ale myslím si, že jakoby v té knize, že to jméno má.
2: Tohle není nový, ale to téma toho odmilování se od dítěte je
1: podle
2: originální.
3: To jo,
1: jo, tak takovým těžkým tématem. Díky moc, že jste přišli. Michal a Zuzka, knihovnice knihovny města Olomouce v pondělním podcastu z Metropole.
2: Díky za pozvání.
3: Děkujeme za pozvání, hezké léto.
1: Tento a další podcasty si určitě můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu, radiometro.cz a nebo na Spotify pondělní podcast.
0: Posloucháš Radio Metropole.
4: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
4: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.